Říci večer s Rádiem B.

that sky shall get. Them that's not shall lose.

Radio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Radio Bečko. Bečko. Bečko. S náma ste prvé živé. Radio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Nový týden přinese do Česka chladnější a proměnlivé počasí s občasnými přeháňkami. Teploty odpoledne se budou pohybovat blízko 20 stupňů a rána budou chladná. Ve špatném počasí ale vydržíme jen do pátku, kdy se začne vyjasňovat a o víkendu nás čekají tropické třicítky. Mezinárodní festival Masters of Rock ve Vizovicích byl narušen bouřkou, která způsobila výpadek elektřiny v celém městě a okolí. Festival pokračuje s omezením, což komplikuje návštěvníky i pořadatele. Tato nečekaná událost přidává na dobrodružství tohoto populárního metalového festivalu, pořádaného každé léto. Silné bouřky, které zasáhly jih a východ Moravy, způsobily značné škody, když silný vítr způsobil stovky výjezdů hasičů, včetně Hodonína, kde byla odnesena střecha základní školy. Na Zlínsku zaznamenali hasiči přes 40 výjezdů, hlavně kvůli popadaným stromům a větvím. A situace byla obdobná i na Vysočině. Nepřízeň počasí zaměstnávala záchranné složky celé nedělní odpoledne a odhad škod teprve začíná. Předseda sněmovny Tomio Okamura se v souvislosti s plánovanou cestou do Číny setkal s vedením českých tajných služeb. V diskuzním pořadu CNN Prima News uvedl, že je připraven jednat o propuštění vězněného Čecha, pokud o to požádá ministerstvo zahraničí. Okamura zdůraznil důležitost diplomatických vztahů a možností ovlivňování osudů jednotlivců vězněných v zahraničí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na...
2: Zpomal s náma. Na Bčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Nia Archives na svém nejnovějším albu Emotional Junglist z labelu Hijinx X přináší autentický zážitek, který staví na jejich drum and bass základech. Její hudba zní odvážně, přičemž stále rozšiřuje svůj výrazový rozsah. Její tvorba je ideální pro posluchače, kteří hledají novátorský zvuk s hlubokými emocemi. A nyní si pustíme vaši oblíbenou

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: an island resort, we rented.
1: Son of a, need you cool. Are you cool?

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Máte rádi tenis a chtěli byste řídit Mercedes? Soutěžte u příležitosti VTI Live Sport Prague Open a vyhrajte ceny od Mercedes-Benz Česká republika. Nezapomeňte, šanci zasmečovat do vítězství máte do 20. července. České basketbalové kadetky skončily na domácím mistrovství světa v Brně na 14. místě po porážce s Němkami. Hráčky vyhrály pouze jeden zápas, a to s Mexikem, což naznačuje, že mezinárodní konkurence je náročná. Šampionát ovládly Američanky, které si odnesly titul, zatímco český tým zanechal ve fandy smíšené pocity a naději pro budoucnost. Překvapení na golfovém turnaji British Open. Novozélanďan Ryan Fox ve věku 39 let slaví své životní vítězství, když triumfoval jednu ráno před Američanem Cameronem Youngem. Foxovým osobním maximem bylo dosud 16. místo před 7 lety právě zde. Barbora Krejčíková na turnaji v Aténách porazila domácí hvězdu Marii Sakkariovou a získala svůj 9. singlový titul. Tento úspěch je pro ní první od legendárního Wimbledonu roku 2024. Finální skóre bylo 7-6 a 6-3, což potěšilo fanoušky po celém světě. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebestřed.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Radio B.
1: Spolupráce hned třech velkých jmen elektronické taneční hudby. Mark Knight, Ramirez a samotní Underworld vydávají hit s názvem Downpipe. A my si to pustíme na Bčku právě teď.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: zprávy na rádiu B. Nový týden přinese do Česka chladnější a proměnlivé počasí s občasnými přeháňkami. Teploty odpoledne se budou pohybovat blízko 20 stupňů a rána budou chladná. Ve špatném počasí ale vydržíme jen do pátku, kdy se začne vyjasňovat a o víkendu nás čekají tropické třicítky. Mezinárodní festival Masters of Rock ve Vizovicích byl narušen bouřkou, která způsobila výpadek elektřiny v celém městě a okolí. Festival pokračuje s omezením, což komplikuje návštěvníky i pořadatele. Tato nečekaná událost přidává na dobrodružství tohoto populárního metalového festivalu, pořádaného každé léto. Silné bouřky, které zasáhly jih a východ Moravy, způsobily značné škody, když silný vítr způsobil stovky výjezdů hasičů, včetně Hodonína, kde byla odnesena střecha základní školy. Na Zlínsku zaznamenali hasiči přes 40 výjezdů, hlavně kvůli popadaným stromům a větvím. A situace byla obdobná i na Vysočině. Nepřízeň počasí zaměstnávala záchranné složky celé nedělní odpoledne a odhad škod teprve začíná. Předseda sněmovny Tomio Okamura se v souvislosti s plánovanou cestou do Číny setkal s vedením českých tajných služeb. V diskuzním pořadu CNN Prima News uvedl, že je připraven jednat o propuštění vězněného Čecha, pokud o to požádá ministerstvo zahraničí. Okamura zdůraznil důležitost diplomatických vztahů a možností ovlivňování osudů jednotlivců vězněných v zahraničí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na...
1: Rokuj s náma!

0: Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.
1: Filmové novinky
2: na Rádiu B. Christopher Nolan opět triumfuje s filmem Odyssey, který byl uveden jako adaptace Homérova eposu a přinesl ohromujících 124 milionů dolarů v amerických kinech. Po úspěchu s Oppenheimerem, který získal 7 Oscara, Nolan ukazuje, že jeho přechod k Universal byl chytrým tahem. Film je potvrzením jeho mistrovského režijního umění. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: Rovné beaty v rytmu tvého srdce.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Máte rádi tenis a chtěli byste řídit Mercedes? Soutěžte u příležitosti VTI Live Sport Prague Open a vyhrajte ceny od Mercedes-Benz Česká republika. Nezapomeňte, šanci zasmečovat do vítězství máte do 20. července. České basketbalové kadetky skončily na domácím mistrovství světa v Brně na 14. místě po porážce s Němkami. Hráčky vyhrály pouze jeden zápas, a to s Mexikem, což naznačuje, že mezinárodní konkurence je náročná. Šampionát ovládly Američanky, které si odnesly titul, zatímco český tým zanechal ve fandy smíšené pocity a naději pro budoucnost. Překvapení na golfovém turnaji British Open. Novozélandan Ryan Fox ve věku 39 let slaví své životní vítězství, když triumfoval jednu ráno před Američanem Cameronem Youngem. Foxovým osobním maximem bylo dosud 16. místo před 7 lety právě zde. Barbora Krejčíková na turnaji v Aténách porazila domácí hvězdu Marii Sakkariovou a získala svůj 9. singlový titul. Tento úspěch je pro ní první od legendárního Wimbledonu roku 2024. Finální skóre bylo 7-6 a 6-3, což potěšilo fanoušky po celém světě. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Hoď se do klidu s Rádiem B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
3: Užij si jamajské slunce. Na Bčku.

0: Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Nový týden přinese do Česka chladnější a proměnlivé počasí s občasnými přeháňkami. Teploty odpoledne se budou pohybovat blízko 20 stupňů a rána budou chladná. Ve špatném počasí ale vydržíme jen do pátku, kdy se začne vyjasňovat a o víkendu nás čekají tropické třicítky. Mezinárodní festival Masters of Rock ve Vizovicích byl narušen bouřkou, která způsobila výpadek elektřiny v celém městě a okolí. Festival pokračuje s omezením, což komplikuje návštěvníky i pořadatele. Tato nečekaná událost přidává na dobrodružství tohoto populárního metalového festivalu, pořádaného každé léto. Silné bouřky, které zasáhly jih a východ Moravy, způsobily značné škody, když silný vítr způsobil stovky výjezdů hasičů, včetně Hodonína, kde byla odnesena střecha základní školy. Na Zlínsku zaznamenali hasiči přes 40 výjezdů, hlavně kvůli popadaným stromům a větvím. A situace byla obdobná i na Vysočině. Nepřízeň počasí zaměstnávala záchranné složky celé nedělní odpoledne a odhad škod teprve začíná. Předseda sněmovny Tomio Okamura se v souvislosti s plánovanou cestou do Číny setkal s vedením českých tajných služeb. V diskuzním pořadu CNN Prima News uvedl, že je připraven jednat o propuštění vězněného Čecha, pokud o to požádá ministerstvo zahraničí. Okamura zdůraznil důležitost diplomatických vztahů a možností ovlivňování osudů jednotlivců vězněných v zahraničí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.
1: Posloucháš Sebestřed na Béčku.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Takhle zní výběr našich moderátorů na Bčku. Sebestře. Systematically twisted by the system.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: a chtěli byste řídit Mercedes? Soutěžte u příležitosti VTI Live Sport Prague Open a vyhrajte ceny od Mercedes-Benz Česká republika. Nezapomeňte, šanci zasmečovat do vítězství máte do 20. července. České basketbalové kadetky skončily na domácím mistrovství světa v Brně na 14. místě po porážce s Němkami. Hráčky vyhrály pouze jeden zápas, a to s Mexikem, což naznačuje, že mezinárodní konkurence je náročná. Šampionát ovládly Američanky, které si odnesly titul, zatímco český tým zanechal ve fandy smíšené pocity a naději pro budoucnost. Překvapení na golfovém turnaji British Open. Novozélanďan Ryan Fox ve věku 39 let slaví své životní vítězství, když triumfoval jednu ráno před Američanem Cameronem Youngem. Foxovým osobním maximem bylo dosud 16. místo před 7 lety právě zde. Barbora Krejčíková na turnaji v Aténách porazila domácí hvězdu Marii Sakkariovou a získala svůj 9. singlový titul. Tento úspěch je pro ní první od legendárního Wimbledonu roku 2024. Finální skóre bylo 7-6 a 6-3, což potěšilo fanoušky po celém světě. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
1: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti sociálních sítí přichází zpráva o čínském páru, který čelí ostré kritice za to, že nutí svou tříletou dceru konzumovat velké množství jídla před kamerou, čímž ji vykrmili na 77 liber. Tento neobvyklý obsah mukbang videí vzbuzuje otázky ohledně etiky a zdraví. Zůstaňte kritičtí a otevření diskuzi. Naslyšenou, posluchači rádia B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Nový týden přinese do Česka chladnější a proměnlivé počasí s občasnými přeháňkami. Teploty odpoledne se budou pohybovat blízko 20 stupňů a rána budou chladná. Ve špatném počasí ale vydržíme jen do pátku, kdy se začne vyjasňovat a o víkendu nás čekají tropické třicítky. Mezinárodní festival Masters of Rock ve Vizovicích byl narušen bouřkou, která způsobila výpadek elektřiny v celém městě a okolí. Festival pokračuje s omezením, což komplikuje návštěvníky i pořadatele. Tato nečekaná událost přidává na dobrodružství tohoto populárního metalového festivalu, pořádaného každé léto. Silné bouřky, které zasáhly jih a východ Moravy, způsobily značné škody, když silný vítr způsobil stovky výjezdů hasičů, včetně Hodonína, kde byla odnesena střecha základní školy. Na Zlínsku zaznamenali hasiči přes 40 výjezdů, hlavně kvůli popadaným stromům a větvím. A situace byla obdobná i na Vysočině. Nepřízeň počasí zaměstnávala záchranné složky celé nedělní odpoledne a odhad škod teprve začíná. Předseda sněmovny Tomio Okamura se v souvislosti s plánovanou cestou do Číny setkal s vedením českých tajných služeb. V diskuzním pořadu CNN Prima News uvedl, že je připraven jednat o propuštění vězněného Čecha, pokud o to požádá ministerstvo zahraničí. Okamura zdůraznil důležitost diplomatických vztahů a možností ovlivňování osudů jednotlivců vězněných v zahraničí. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na...
1: Radio B.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Následující flák je od Gramophone Dizzy. Skutečně skvělej swingovej hauzík, takže si ho pěkně užijte na Bčku.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Nia Archives na svém nejnovějším albu Emotional Junglist z labelu Hijinx X přináší autentický zážitek, který staví na jejich drum and bass základech. Její hudba zní odvážně, přičemž stále rozšiřuje svůj výrazový rozsah. Její tvorba je ideální pro posluchače, kteří hledají novátorský zvuk s hlubokými emocemi. A nyní si pustme vaši oblíbenou.
2: Proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku. Sebestřed.
1: Neboj se uvolnit. Na rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Máte rádi tenis a chtěli byste řídit Mercedes? Soutěžte u příležitosti VTI Live Sport Prague Open a vyhrajte ceny od Mercedes-Benz Česká republika. Nezapomeňte, šanci zasmečovat do vítězství máte do 20. července. České basketbalové kadetky skončily na domácím mistrovství světa v Brně na 14. místě po porážce s Němkami. Hráčky vyhrály pouze jeden zápas, a to s Mexikem, což naznačuje, že mezinárodní konkurence je náročná. Šampionát ovládly Američanky, které si odnesly titul, zatímco český tým zanechal ve fandy smíšené pocity a naději pro budoucnost. Překvapení na golfovém turnaji British Open. Novozélanďan Ryan Fox ve věku 39 let slaví své životní vítězství, když triumfoval jednu ráno před Američanem Cameronem Youngem. Foxovým osobním maximem bylo dosud 16. místo před 7 lety právě zde. Barbora Krejčíková na turnaji v Aténách porazila domácí hvězdu Marii Sakkariovou a získala svůj 9. singlový titul. Tento úspěch je pro ní první od legendárního Wimbledonu roku 2024. Finální skóre bylo 7-6 a 6-3, což potěšilo fanoušky po celém světě. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Užij si jamajské slunce na Béčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
3: Posloucháš Sebestřed na Béčku.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Sebestře. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Je pravé poledne na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc kritizoval rozhodnutí ústavního soudu, který podle něj jednal proti zákonu a překročil své pravomoci ve sporu mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou ohledně účasti prezidenta na červencovém summitu NATO. Tento krok považuje za symbol opozice. Zdůraznil, že ústavní soud má jednat odpovědněji a respektovat své kompetence. Jiří Kučera, který už 36 let zastává funkci starosty Úhřetické Lhoty na Pardubicku, je nejdéle sloužícím starostou v České republice. I po říjnových komunálních volbách může pokračovat, protože na jeho místo se nikdo nehrne. Rozhovorem s ním začíná předvolební seriál Novinek tady doma. Premiér Andrej Babiš, lídr hnutí ANO, nechtěně ukázal své poznámky, které radí, jak postupovat vůči prezidentovi Petru Pavlovi. Dokumenty doporučují Pavla spíše ignorovat a nekonfliktně vykreslovat jako lídra opozice pod vlivem okolí. Komunikační strategie naznačuje snahu nevyostřovat vztahy a minimalizovat střety. Po delší době přineslo pondělní ráno na Šumavu mrazivé teploty, které v některých místech klesly pod nulu. Většina stanic hlásila teploty pod 10 stupňů Celsia. Chladnější vzduch bude do střední Evropy proudit i v dalších dnech, což způsobí nízké ranní teploty i v České republice. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.
1: News! News! News! News!

0: News! News!
1: Sam.

0: News!
1: Yeah, and here I am.
2: Forcing me to face my greatest fears.

Jedna hodina odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc kritizoval rozhodnutí ústavního soudu, který podle něj jednal proti zákonu a překročil své pravomoci ve sporu mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou ohledně účasti prezidenta na červencovém summitu NATO. Tento krok považuje za symbol opozice. Zdůraznil, že ústavní soud má jednat odpovědněji a respektovat své kompetence. Jiří Kučera, který už 36 let zastává funkci starosty Úhřetické Lhoty na Pardubicku, je nejdéle sloužícím starostou v České republice. I po říjnových komunálních volbách může pokračovat, protože na jeho místo se nikdo nehrne. Rozhovorem s ním začíná předvolební seriál Novinek tady doma. Premiér Andrej Babiš, lídr hnutí ANO, nechtěně ukázal své poznámky, které radí, jak postupovat vůči prezidentovi Petru Pavlovi. Dokumenty doporučují Pavla spíše ignorovat a nekonfliktně vykreslovat jako lídra opozice pod vlivem okolí. Komunikační strategie naznačuje snahu nevyostřovat vztahy a minimalizovat střety. Po delší době přineslo pondělní ráno na Šumavu mrazivé teploty, které v některých místech klesly pod nulu. Většina stanic hlásila teploty pod 10 stupňů Celsia. Chladnější vzduch bude do střední Evropy proudit i v dalších dnech, což způsobí nízké ranní teploty i v České republice. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma, ste prebežili. Radio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Španělští fotbaloví mágové přepsali historii, když pod vedením trenéra Luise de la Fuenteho udrželi neporazitelnost v 38 zápasech v řadě. Ve světě sportovních statistik tak vznikl nový rekord, který je nejen impozantní, ale také důvodem k radosti pro všechny fanoušky pyrenejského fotbalu. Kdo ví, možná se brzy dočkáme i oslavného sangrie přímo od týmu. Kapitán španělského týmu Rodri nemůže uvěřit, že jsou opět mistři světa. Na turnaji v Severní Americe se utkalo neuvěřitelných 48 týmů a Španělé porazili Argentinu 1-0 po prodloužení. Rodri zároveň prohlásil, že Lionel Messi, který utkání prohrál, je stále nejlepší fotbalista všech dob. Na pražské Štvanici odstartovala hlavní soutěž ženského tenisového turnaje Prague Open na tvrdém povrchu, a to přímo pod ikonickým Negrelliho viaduktem. Marie Bousková, 21. hráčka světového žebříčku, obhajuje svůj titul v této prestižní kategorii WTA 250. Sledujte živě dramatické finálové zápasy v neděli 26. července na ČT Sport a ČT Sport Plus. Ferran Torres, útočník z týmu La Roja, připisuje triumf Španělska nad Argentinou ve finále MS 2024 osudu. Jeho jediný a vítězný gól, věnovaný celé zemi, zajistil druhé historické vítězství na tomto elitním turnaji. Torres zůstal neochvějně přesvědčený o výhře svého týmu, aniž by na moment zapochyboval. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
3: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Premiér Andrej Babiš oznámil, že nevidí důvod pro obnovení schůzek k bezpečnostní a zahraniční politice s prezidentem Petrem Pavlem. Přestože mu ústava zaručuje účast na těchto setkáních, Hrad se přiklání k mírovému řešení bez další eskalace. Případně by totiž řešení sporů u ústavního soudu mohlo oslabit obě strany. V pondělí byla na 45 minut přerušena provoz metra linky C mezi stanicemi Florence a Pražského povstání. Ve stanici IIP Pavlova došlo ke střetu soupravy s prázdným dětským kočárkem. Mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková potvrdila, že při incidentu nedošlo k žádnému zranění. Město Jablonec nad Nisou získalo díky velkoformátovým murálům nový vzhled. Tyto umělecké díla se objevily na různých místech města, včetně budovy policie a knihkupectví. Nadšení místní obyvatelé se mohou těšit na další murály v blízké budoucnosti. Nejvyšší kontrolní úřad zhodnotil, že dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu, které měly snížit energetickou náročnost budov a uspořit energii v průmyslu, zatím účel nesplnily. Kontrola, zaměřená na subvence z let 2018 až 2035, odhalila nedostatečný dopad na stanovené cíle. Bylo zkontrolováno celkem 26,4 miliardy korun. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Španělští fotbaloví mágové přepsali historii, když pod vedením trenéra Luise de la Fuenteho udrželi neporazitelnost v 38 zápasech v řadě. Ve světě sportovních statistik tak vznikl nový rekord, který je nejen impozantní, ale také důvodem k radosti pro všechny fanoušky pyrenejského fotbalu. Kdo ví, možná se brzy dočkáme i oslavného sangrie přímo od týmu. Kapitán španělského týmu Rodri nemůže uvěřit, že jsou opět mistři světa. Na turnaji v Severní Americe se utkalo neuvěřitelných 48 týmů a Španělé porazili Argentinu 1-0 po prodloužení. Rodri zároveň prohlásil, že Lionel Messi, který utkání prohrál, je stále nejlepší fotbalista všech dob. Na pražské Štvanici odstartovala hlavní soutěž ženského tenisového turnaje Prague Open na tvrdém povrchu, a to přímo pod ikonickým Negrelliho viaduktem. Marie Bousková, 21. hráčka světového žebříčku, obhajuje svůj titul v této prestižní kategorii WTA 250. Sledujte živě dramatické finálové zápasy v neděli 26. července na ČT Sport a ČT Sport Plus. Ferran Torres, útočník z týmu La Roja, připisuje triumf Španělska nad Argentinou ve finále MS 2024 osudu. Jeho jediný a vítězný gól, věnovaný celé zemi, zajistil druhé historické vítězství na tomto elitním turnaji. Torres zůstal neochvějně přesvědčený o výhře svého týmu, aniž by na moment zapochyboval. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbení.
0: Neboj se uvolnit. Na rádiu B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z oblasti sociálních sítí přichází zpráva o čínském páru, který čelí ostré kritice za to, že nutí svou tříletou dceru konzumovat velké množství jídla před kamerou, čímž ji vykrmili na 77 liber. Tento neobvyklý obsah mukbang videí vzbuzuje otázky ohledně etiky a zdraví. Zůstaňte kritičtí a otevření diskuzi. Naslyšenou, posluchači rádia B. A teď zpátky k zajímavé.
4: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Premiér Andrej Babiš oznámil, že nevidí důvod pro obnovení schůzek k bezpečnostní a zahraniční politice s prezidentem Petrem Pavlem. Přestože mu ústava zaručuje účast na těchto setkáních, Hrad se přiklání k mírovému řešení bez další eskalace. Případně by totiž řešení sporů u ústavního soudu mohlo oslabit obě strany. V pondělí byla na 45 minut přerušena provoz metra linky C mezi stanicemi Florence a Pražského povstání. Ve stanici IIP Pavlova došlo ke střetu soupravy s prázdným dětským kočárkem. Mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková potvrdila, že při incidentu nedošlo k žádnému zranění. Město Jablonec nad Nisou získalo díky velkoformátovým murálům nový vzhled. Tyto umělecké díla se objevily na různých místech města, včetně budovy policie a knihkupectví. Nadšení místní obyvatelé se mohou těšit na další murály v blízké budoucnosti. Nejvyšší kontrolní úřad zhodnotil, že dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu, které měly snížit energetickou náročnost budov a uspořit energii v průmyslu, zatím účel nesplnily. Kontrola, zaměřená na subvence z let 2018 až 2035, odhalila nedostatečný dopad na stanovené cíle. Bylo zkontrolováno celkem 26,4 miliardy korun. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.
1: Naše big beatové srdce na Rádiu B.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Nia Archives na svém nejnovějším albu Emotional Junglist z labelu Hijinx X přináší autentický zážitek, který staví na jejich drum and bass základech. Její hudba zní odvážně, přičemž stále rozšiřuje svůj výrazový rozsah. Její tvorba je ideální pro posluchače, kteří hledají novátorský zvuk s hlubokými emocemi. A nyní si pustíme vaši oblíbenou.
2: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

Sebestře. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Španělští fotbaloví mágové přepsali historii, když pod vedením trenéra Luise de la Fuenteho udrželi neporazitelnost v 38 zápasech v řadě. Ve světě sportovních statistik tak vznikl nový rekord, který je nejen impozantní, ale také důvodem k radosti pro všechny fanoušky pyrenejského fotbalu. Kdo ví, možná se brzy dočkáme i oslavného sangrie přímo od týmu. Kapitán španělského týmu Rodri nemůže uvěřit, že jsou opět mistři světa. Na turnaji v Severní Americe se utkalo neuvěřitelných 48 týmů a Španělé porazili Argentinu 1-0 po prodloužení. Rodri zároveň prohlásil, že Lionel Messi, který utkání prohrál, je stále nejlepší fotbalista všech dob. Na pražské Štvanici odstartovala hlavní soutěž ženského tenisového turnaje Prague Open na tvrdém povrchu, a to přímo pod ikonickým Negrelliho viaduktem. Marie Bousková, 21. hráčka světového žebříčku, obhajuje svůj titul v této prestižní kategorii WTA 250. Sledujte živě dramatické finálové zápasy v neděli 26. července na ČT Sport a ČT Sport Plus. Ferran Torres, útočník z týmu La Roja, připisuje triumf Španělska nad Argentinou ve finále MS 2024 osudu. Jeho jediný a vítězný gól, věnovaný celé zemi, zajistil druhé historické vítězství na tomto elitním turnaji. Torres zůstal neochvějně přesvědčený o výhře svého týmu, aniž by na moment zapochyboval. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.

4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Premiér Andrej Babiš oznámil, že nevidí důvod pro obnovení schůzek k bezpečnostní a zahraniční politice s prezidentem Petrem Pavlem. Přestože mu ústava zaručuje účast na těchto setkáních, Hrad se přiklání k mírovému řešení bez další eskalace. Případně by totiž řešení sporů u ústavního soudu mohlo oslabit obě strany. V pondělí byla na 45 minut přerušena provoz metra linky C mezi stanicemi Florence a Pražského povstání. Ve stanici IIP Pavlova došlo ke střetu soupravy s prázdným dětským kočárkem. Mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková potvrdila, že při incidentu nedošlo k žádnému zranění. Město Jablonec nad Nisou získalo díky velkoformátovým murálům nový vzhled. Tyto umělecké díla se objevily na různých místech města, včetně budovy policie a knihkupectví. Nadšení místní obyvatelé se mohou těšit na další murály v blízké budoucnosti. Nejvyšší kontrolní úřad zhodnotil, že dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu, které měly snížit energetickou náročnost budov a uspořit energii v průmyslu, zatím účel nesplnily. Kontrola, zaměřená na subvence z let 2018 až 2035, odhalila nedostatečný dopad na stanovené cíle. Bylo zkontrolováno celkem 26,4 miliardy korun. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: then you have what we call recovery. Because what does it mean to recover something? It means to find it again.
1: Filmové novinky
2: na rádiu B.
3: Christopher Nolan opět triumfuje s filmem Odyssey, který byl uveden jako adaptace Homérova eposu a přinesl ohromujících 124 milionů dolarů v amerických kinech. Po úspěchu s Oppenheimerem, který získal 7 Oscara, Nolan ukazuje, že jeho přechod k Universal byl chytrým tahem. Film je potvrzením jeho mistrovského režijního umění. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené.
4: Radio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Španělští fotbaloví mágové přepsali historii, když pod vedením trenéra Luise de la Fuenteho udrželi neporazitelnost v 38 zápasech v řadě. Ve světě sportovních statistik tak vznikl nový rekord, který je nejen impozantní, ale také důvodem k radosti pro všechny fanoušky pyrenejského fotbalu. Kdo ví, možná se brzy dočkáme i oslavného sangrie přímo od týmu. Kapitán španělského týmu Rodri nemůže uvěřit, že jsou opět mistři světa. Na turnaji v Severní Americe se utkalo neuvěřitelných 48 týmů a Španělé porazili Argentinu 1-0 po prodloužení. Rodri zároveň prohlásil, že Lionel Messi, který utkání prohrál, je stále nejlepší fotbalista všech dob. Na pražské Štvanici odstartovala hlavní soutěž ženského tenisového turnaje Prague Open na tvrdém povrchu, a to přímo pod ikonickým Negrelliho viaduktem. Marie Bousková, 21. hráčka světového žebříčku, obhajuje svůj titul v této prestižní kategorii WTA 250. Sledujte živě dramatické finálové zápasy v neděli 26. července na ČT Sport a ČT Sport Plus. Ferran Torres, útočník z týmu La Roja, připisuje triumf Španělska nad Argentinou ve finále MS 2024 osudu. Jeho jediný a vítězný gól, věnovaný celé zemi, zajistil druhé historické vítězství na tomto elitním turnaji. Torres zůstal neochvějně přesvědčený o výhře svého týmu, aniž by na moment zapochyboval. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.
4: Rokuj s náma.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí
4: Pohodlně se usaďte a čekejte nečekané.
5: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem Zeměkoule.
6: Zeměkoule.

0: Krásný zelený čtvrtek, vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování pořadu Zeměkoule.
1: Krásný zelený čtvrtek, i když je třeba pondělí anebo neděle.
0: A nebo třeba neděle. Ale my jsme si dneska zvolili takovou netradiční zelenou cestu a spojili jsme zelený čtvrtek a den svatého Patrika.
1: Den svatého Patrika, který se oslavuje v Irsku.
0: No a zelený čtvrtek oslavíme tak nějak tradičně cestovatelsky. Uvidíte sami, co jsme si pro vás připravili. Tradičně pro vás dneska za mikrofonem sedí DJ Lobo, zdar Lobič.
1: Čau Cvrndo.
0: A Cvrkoslav Zelený, takže doufám, že bude se legrace jako vždycky. Měli jsme trošku větší pauzu, ale to už jsme my, no hold.
1: Jo, jako chtěli jsme to stihnout trošku dřív, chtěli jsme dát díl o svatým Patrikovi, ale nakonec to vyšlo takhle, že dáme i velikonoční tématiku k tomu.
0: Zelená jako zelená, víte sami, takže jsme pro vás připravili lehce irské muziky, lehce muziky se zelenou tématikou, to zní trošku divně, ale uvidíte sami.
1: Nebo něco, co má zkrátka zelenou v názvu třeba.
0: No a tak jako jsme začínali, tak přesně tam byl Maska, The Mask a Rákosníček, oba dva zástupci zeleňáků.
1: No dneska to bude díl z mechu a kapradí vlastně.
0: A to nikomu nevadí. Přátelé, já myslím, že můžeme pomaloučku, polehučku odstartovat.
1: Taky si myslím, pojďme na to.
0: Tak startujeme, Zeměkoule na Bčku, tentokrát zelená.
1: Yes! Hello.

0: Tak ještě jednou krásné odpoledne, posloucháte Zeměkouli na rádiu Bčko s Cvrndou a Lobem.
1: Tož vítajte.
0: Dneska to je díl o zelený barvě.
1: Zároveň tak trošku ty Velikonoce, jak jsme nastínili, a ten den svatého Patrika. Lobo, jak ty se stavíš k těmhle dvou věcem? Začneme asi tím dnem svatého Patrika.
0: No tak svatého Patrika, to jde trošku mimo mě, samozřejmě vím tak nějak zhruba o co jde, ale tenhle svátek zkrátka u nás neslavíme, že to je irský svátek. A my jsme měli v plánu se do toho Jirska podívat, tak snad to dneska klapne.
1: To určitě, dali bychom tam nějakou cestu. Pro mě je to takový, já nevím, svátek posledních let, třeba posledních 5-10 let to vnímám, že něco takového existuje, dřív jsem o tom vůbec nevěděl.
0: No ono, těch posledních 5 let totiž se to víc objevuje takhle u nás různě v těch barech, že už se...
1: V reklamě na tu Lamorku.
0: No třeba, točí zelený pivo ne na zelený čtvrtek, ale i na tý Patrika.
1: Ale jinak to mám tady, jak se tak říká.
0: Asi tak, no a zelený velikonoční, no tak Velikonoce už slavíme, že jo. Chodvačka, když jako už nechodím, dám přiznat.
1: Já jsem v loni v Koberovech u babičky a šel jsem jako s vesnickýma a říkal jsem už dopředu, že nepůjdu.
0: Jsi dopad asi, co?
1: Jsi to bylo třeba jen 30-40 kořalek dopoledne, jako před obědem. A někde dvě, někde tamto, tajto, tak jako do dopoledne jsem zvracel třikrát a pak se mi vysmála babička, když jsem kouřil na besíce před domem cího. Ty jsi se zrichtoval, no a zapol jsem do peři.
0: No, taky jsem odpadl noc, ještě z mládí, byla to velká divočina, no.
1: Letos jedu, ale řekl jsem už jako dopředu, že ať mě hlavně netahej z postele, ale stejně vidím, jak tam v pondělí přiběhnou dva synovci s pomláskama. Štěpáne, Štěpáne, jdeme, nebo.
0: Já jsem si skoro jistý, že to tak
1: dopadne. Taky a samozřejmě v tom nenechám vyslávat, ne? No a pak mám ještě skvělou vzpomínku, teda, že jsme si notli oba, zelený čtvrtek jsme mívali na Gimplu ještě.
0: Fakt?
1: S kámošem Tomášem. My jsme měli společný hudebky, on byl sáčka, já jsem byl sáčku. A jak jsme tak jako měli divočejší střední mládí, středoškolský mládí, tak jsme vždycky chodili huli, třeba ve čtvrtek před velkou přestávkou, říkali jsme tomu zelený čtvrtek. Třeba půl roku jsme to táhli, no, a pak jsme zpívali nebo koukali na muzikály v rámci té dvouhodinovky.
0: Tak to je taková ta hodina, kde se dá žít tady v tom, viď?
1: Je to tak, no, jako nějaký tělocvik, nebo nedej bůh nějakou fyziku, matiku, kde musíš zapínat. Ale tady jsme fakt koukali, já nevím, na muzikál Vlasy celý ty dvě hodiny po tmě.
0: Každopádně nedoporučujeme ke studiu nic takového dělat, samozřejmě.
1: Mně to navíc jako v mnoha směrech pomáhalo, ale to už zacházíme do detailů. Přátelé, zelená barva, pokračuj. A co tam máme dál, Lobič?
0: Koukám, že tam máme nějaký Gorillaz. Oh, Green World.
1: Tak slíte se mi další zelená a jdeme se společně zelenit.
0: Pojďme na to.

0: Další zelená pecka je za náma.
1: Skvělá věc, no, Gorillaz. Nesklamu, teď mají nový album.
0: Poslouchal?
1: Poslouchal, máme v B-parádě na novinkách dokonce.
0: Tak to se na to musím schválně mrknout.
1: Podívej se, myslím, že jsou no, nějakým třetím místě dokonce.
0: No a my už jsme pomalučku nastínili Velikonoce. Tak Lubo, co tě čeká tyhle Velikonoce? Máš nějaký velký nebo malý plán?
1: Hele, plán nemám asi žádný. Jestli budu mít volno v pondělí, tak budu asi skládat nějakou hudbu. S největší pravděpodobností. V pátek volno asi mít nebudu, takže to je taková klasika a tak, no to budou mé Velikonoce. Hodovat nejdu, to už nechodím.
0: Radši. Vykoledoval.
1: No, to bych si vykoledoval pěknou v opici na úterý do práce, tyhle. Maximálně.
0: Nice.
1: A co ty?
0: Já jedu k babičce, přesně tak. Už tam trávím asi třetí Velikonoce po sobě, po tom, co jsem tam trávil ty v mládí s mezerou.
1: A doufá, že nepůjdeš hodovat.
0: Doufám, že nepůjdu hodovat a doufám, že si hlavně odpočinu, že si udělám takový jakoby čtyřdenní relax. Je to tak pátek, sobota, neděle, pondělí.
1: No ty máš vlastně v pátek volno. A ty máš pátek volno.
0: A mám pátek volno, máš to dopředu, přesně tak. Takže já si můžu flákat, no. Šunky.
1: No, co vrny v práci, je to nastavený na takový ten novej model evropský, takže dělá jenom 4 dny v týdnu, posluchači. To je co?
0: To je paráda.
1: No jo, no, to se někdo má zkrátka.
0: No, to zase není úplně tak zelený, jak o tom on hovoří. Ale to asi zacházíme do moc podrobností. Takže Velikonoce u babičky. Objednal jsem si svíčkou, dáme si nějakého beránka, však to znáte, takový ty klasiky. Jo. Hovořili jsme o nádivce a ta byla celá si dala, že nesežene kopřivy. Ale za mě asi úplně v pohodě, jako já v tom moc úplně tady nemám jako libost.
1: V kopřivách?
0: No, jako kopřivový nádivky s uzeným.
1: No, kopřivy jako taky úplně musím, a v tu nádivku zase to je taková zvláštka.
0: A jako třeba, když to pak vystydne, to mám takový zlý a jak žírám utelky, že si jakoby vidličkou vydám.
1: Přesně, když to je na malý kousek, tak je to v pohodě, no.
0: Ale jako do jídla bych si to asi nepředstavil, že by mi někdo tou nádivkou napěchl.
1: Nevím, jestli takováhle nádivka se dělá i z kopřiv do kuřat třeba, no.
0: Že to je jiný druh?
1: No, myslím. Možná jo, no, ale možná se pletu, jako asi nějaký starý kuchař, jo.
0: Já vůbec tak... já tyhle si nikdy nedělal.
1: Kuchař se bude, ale nedělal jsem nikdy kuře s kopřivama.
0: Když vařím, tak koužím. Já jsem taky skvělý kuchař. Naposled jsme vařili asfalt společně, jo.
1: No, minule jsme hovořili taky o nějakých těch nových filmech. A v různých hrdinech filmových pláten, tak myslím, že jeden z nich je taky Vodník, kterýho bychom si tam teď mohli pustit, co říkáš?
0: Vodní kámen, ano, přátelé, tak pojďme domů na to. Timu Day a pecka Vodník, další taková zelená záležitost.
1: Je to tak, tak pojďme na to, tohle země koule na Rádiu B.
0: S C-čkem a s L-kem. Brekeke!

0: 2 joints, smoke 2 joints dokonce.
1: Ráno, večer i v noci.
0: Co mi tady vyprávěl o spolužákovi, který to dělal.
1: Ano, jak jsme vlastně to pustím, že to není úplně mnohdy proti síle. V rámci jako studia na výšce jsem měl spolužáka, co chodil na 2 brčka vždycky, když šel, protože to jedno nebylo jako učený tolik. A jak si dával vždycky brkocí gorku, jak se chtěl zpátky učit, no. Takže je to trošku na výběhu, tato písnička. I když asi ne úplně na tomhle.
0: Já bych se možná vrátil k těm postavám. My jsme vlastně mluvili o filmu, tenhle rok budou vycházet. A tam i Indiana Jonesovi, 4, nebo co to je za díl vlastně už.
1: Myslím si, že 5 teď dokonce. Že byly 3 Origin, jeden ten s tou křišťálovou lebkou a teď bude number 5.
0: A my jsme řešili vlastně, jak Hereford už z toho je. A mám za to, že jsme říkali nějaký 98. nebo 96. byl náš typ, my jsme to nějak neskoumali. Ale Pavlik M. nám napsal do chatu, že to je rok 1981.
1: Mm-hmm, takže samozřejmě děkujeme za
0: to, děkujeme velice, no,
1: interakci.
0: A to je teda jako masakr, to je 42 let, cvrndo.
1: V jedné roli.
0: Ty, to je jako...
1: Starší než v ulici Vilma Niklová, vole.
0: No taky nikoliv.
1: Pravda, to je 9000 díl, tak počkej, no, to už bych
0: chtěl. To už na to, nevím, kolik to má dílů teda, ale...
1: No určitě, přátelé, napadá mě to dvěčko, který máme na webu Rádia Bčka. A vidíte vlastně také třeba interakcí zapojit do našeho pořadu. Dát tam třeba nějaký nový nápad nebo nějaký skvělý feedback. Určitě pište, my budeme jedině rádi.
0: Jo, třeba teď chtěli pustit a my to třeba zvážíme a zapojíme to do našeho pořadu.
1: Mm-hmm, a napište, co byste chtěli k narozeninám a my to zvážíme a pak vám nepopřejem.
0: To ne,
1: já si z vás randu.
0: My vám rádi popřejem. Každopádně teda pojďme ještě k těm filmům. Napadně bychom si mohli takhle jako říct, co máme rádi z místy v filmech, že jich není málo.
1: No tak určitě proběhl teďkon Maska, za mě Jim Carrey s maskou legendární věc.
0: To je jako za mě asi úplně ve finále moje nejoblíbenější zelená postava, když okay. Není zas tak zelená, ale jako mám masku, mám hrozně rád, no.
1: Za mě to taky skvělost.
0: No, pak tady máme určitě Grinche, že jo?
1: Nerad Grinche, to už jsme se zmínili v vánočních dílech.
0: No určitě Hulk.
1: Miluji Hulka, Hulk. To je zas můj oblíbený Avenger.
0: Avenger, no, to možná, jo. Co by ještě mohlo být? Fantomas, ne? Třeba.
1: Ne, ten byl do modra takovej.
0: Nebo no, ale tak to potom bychom mohli spekulovat, jestli to bylo modrý nebo zelený.
1: To je zelenkava. Přátelé, k tomu se ještě dostaneme, jako má Fantomas barvu. Myslím si, že v následujícím vstupu. Ale víš, kdo mě napadal, byť ten takový ten blob z Futurami, ten jak žral ty děti, ten z toho Rosolu.
0: Jo, a to vlastně i ty super...
1: Ano, a taky ten mocník toho... Je raketáka z Futura, tak nevím, jak se jmenoval, takový mimozemšťánek, a on si s ním vždycky vytíral zadek. Lítali tam v té raketě jeden takový hezón pilot a byl to hrozný blb, měl tady toho pomocka.
0: No, tak vidíš, a to je asi, u toho asi končím.
1: A zelená, to bude určitě nějaký mimozemštění nebo něco v tom smyslu.
0: Tak mimozemštění bude asi spousta, no. A to je taková sporná, víš jak.
1: A nebo něco z Looney Tunes, nebo z takový Želvy Ninja, Želvy Kamen.
0: Jo, tak Želvy Ninja taky rád, teda
1: ty
0: musím
1: jsou
0: říct.
1: Legendární a napadly mě teď z Bůh darma. Tak zpomínáme, pojďme se na pecku asi, než tady budeme natahovat tím a tamhle.
0: Tak, no a pak bychom si mohli taky povyprávit o našich cestách, které už tady proběhly.
1: Ale taky probereme to v barvu. Přátelé, pecka, Because I Got High, kročujeme v další zelený vlně na Impulzu. Zelená vlna.
0: Zelená vlna.
1: Tak jedem.

0: A my jsme vám slíbili, že to ještě probereme, jakou barvu má vlastně ta Fantomasová maska.
1: No, on ji někdo našel, jsem slyšel.
0: Přesně tak, a my jsme byli svědky toho, kdy se ta maska nebo potah toho těla, chcete-li, má vlastně barvu. Sám se společně poslechnout, my jsme vám to zprostředku hráli a rozhodněte se sami, no. Tak jdeme na to. Ano.
2: Dej to sem, Herkot, pust!
3: Sakra!
2: Marto, pojď mi pomoct!
3: Sakra, povídám! No, tak se podívejte, tenhle ten potah.
2: Zelený potah. A víš, co on mi na to řekl, pojď tohle to!
3: Co tady je? To je zelená barva. Pani Martičko, jedz tohle to. Zelenkavá, no to je u mě zelenkavá.
2: Tak ho vidíš, zelenkavá. Nepraštěla bys ho? Kvůli tomu se hádáte.
3: Tady jde, paní Martičko, tady jde o princip zelenkavá, nebo ten hadr spálím.
2: Počkejte, nechte ten zelenkavej potah plavat a radši mi uvažte kafe.
1: Tak je to jasný, je to zelenkavá.
0: To zelenkavá a vlastně i dnešní díl Země koule teda přejmenováváme teď zpětně na zelenkavý.
1: Takže to je zelenkavý čtvrtek.
0: Zelenkavý čtvrtek a zelenkavý den svatého Patrika, ano.
1: Je to ne, asi.
0: Hele, dohrál nám tam ještě ten Afroman. My jsme tady hovořili, než jsme začali nahrávat, bylo docela vtipný věci, co se stalo teď v poslední době právě s Afromanem.
1: Jo, on tam měl nějakou razy, ne?
0: Měl doma zásahovku ohledně nějakého unášení lidí a přechovávání drog. A měl tam doma jakoby kamery k tomu, takový ty bezpečnostní, a udělal z toho právě videoklip, se o něho propustili, samozřejmě nic nenašli. Ne, já myslím, jako žádný jako lidi unesený, to mě přišlo, jako, že unáší lidi. No a udělal o tom song a tam je právě vtipný, jmenuje se to Kdo mi přijde zapletne, kdo mi přijde opravit mou rozbitou bránu. A je to úplně stejně takový rýmovaný, jako a pak vždycky tam hledají třeba ty unení a tam projíždějí ty kapsy od saka, od bůn.
1: Mě bavil ten záběr na ten koláč, jak tam měj stál.
0: Tak tam chodí úplně tlouštík policajt okolo jeho koláče a vždycky na něj koukne, když jde okolo. Je to úplně skvěle udělaný.
1: Jo, pustí mě, na YouTube to najdete, myslím.
0: Jmenuje se to Who's Gonna Repair My Gate. Mě to Afromana, vem to čet, takhle to určitě nejde, je to jeho nejnovější klip. A co je vlastně vtipný, tak ho ty policajti pustili s tím, že jakož to je nevinný v rámci týhle kauzy, on udělal tuhle pecku a oni si ho znovu vzali do parády, protože zveřejnil ty záznamy z těch zásahovky. No vejdlem jako svině, to se jen tak nestane.
1: Je to nejvíce. Já jsem teď ještě koukal, vlastně jak stará je ta pecka, která nám dohrála. To je hit mýho mládí.
0: Jsem trochu mladší.
1: A je to rok 2001, no, takže to už je nějaký pátek, kdy tady to frčelo v rádiích a v SU třeba.
0: Jo,
1: nejvíc, hele.
0: Taky na to strašně rád vzpomínám, ale čekal jsem to lehce starší, upřímně. 2001 je už takový, to už ani do vintážku nedávám kolikrát.
1: Máš striktní pravidla.
0: Do 2000 a maximálně ještě něco jako pak.
1: 2001 už, to až za rok.
0: O, tak to je už takový.
1: Stoupá ti jakoby ta hranice toho, když...
0: Ne.
1: Prostě je to vždycky do roku 2000.
0: Jsou to moje roots prostě, roots mých mladších kamarádů.
1: No dobrý, mluvili jsme taky o tom, že bychom mohli pohovořit o těch našich vejletech, ale to bych nechal asi až na další tu.
0: Když už dneska nikam neletíme.
1: No a teď nás čeká zelená, a to doslova zelená.
0: Je to pecka, Alba 2, bylo to takový to třetí solový album,

0: kdy už prorazil. Ale to je taky pecka, je zelená jménem, ale je méně zelená tím, v čem se o ní zpívá. A tak mě napadlo, jestli bychom si místo Nilobo nedali fialovou.
1: No, proč ne? Máš pravdu asi s tím, co říká. A ona zelená je občas taky fialová, jestli mi rozumíš.
0: Rozumím. Stávej se mý koulala, ať je z tebe fialová od Prague Union.
1: Yes.

To jistá, když přijde na barvy lidí. Taková jalová, tmavý, kvízový bonbon, vínová. Často je pletená z Bordeaux. Krev ani modrá, ani červená. Ani veselá, ani Mordor.

stílu podloubí. Za bambu zase bambu. Pokud možno něco jinýho než vystíhovaný vykonali, co si myslíš, že si přišel zabít. A nebo typy, co ti chtějí prodat pohled zprt zabalený jako balík z Bali. Ačkoliv furt lepší než brát drogy, ne? Takže realize it? Možná. Zatím zahoříme, uvidíme, správný čas se pozná. Jo, a až to budeš balit, zkus to nebo šidit, ture tě vidět. Dávej semínko u...

0: Takže asi chápete, proč
1: nešla. A jako to nemůžete posoudit vlastně, ale do té doby, než bychom si pustili tu zelenou.
0: Ale ta je míň zelená, opravdu.
1: Je to tak, no, je to
0: ta
1: tak.
0: Ta zelená je třeba pecké jako retrospektivní. Jako katolicky dává třeba názvy písniček nebo názvy alb a různě rýmuje do sebe a pro ty, co znají jeho diskografii, tak to tak jako zapadá a máš tam různý střípky. Je to zajímavá pecka, ale málo zelená pro náš díl.
1: Určitě to byla dobrá volba zvolit fialovou.
0: No a hned po fialový jsme dali Little Green Bag od George Baker Selection, takže další věc, která je úplně krásně tematická.
1: Velká klasika.
0: Vzpomněl jsi ještě někoho zeleného?
1: No čověče, přemýšlel jsem a no, napadně Green Lantern.
0: Green Lantern, pravda, to je taky dobrý zeleňák. No mě napadla legenda Cvrkoslav Zelený, nevím, jestli jsme zmínili dneska.
1: Legenda o Cvrkoslavu Zeleném.
0: A já už ho nemůžu ani slyšet, přátelé, takže toho bych dneska vynechal. Pardon, jsem si to musel odkašlat. No a když tak hovoříme o té zelené barvě, tak bychom vlastně nemohli zapomenout i na ty naše kutily a zahrádkáře a odepřít jim takový ten jejich malý zelený svět za městem.
1: Sekání trávy a podobné zemědělské věci.
0: Sázení paprik, já třeba jo, sám jsem velký zahrádkář. Takže si tam pojďme loupnout pecku, která to krásně vystihuje a vlastně taky zelená, i když ve skutečnosti je mládek a sousedovic.
1: Pojďme do toho.
0: Dej mi check.

0: No tak jsme zelená je šílená.
1: Brr, ta zelená je fakt šílená. Brr.
0: To jsme museli přepnout, to nemůže hrát v dnešním dílu samozřejmě.
1: Doufám, že ty nemáš v šatníku něco zeleného.
0: No samozřejmě, že mám, jako, protože je šílená.
1: To je šílená, já mám masačku.
0: Mám ještě to, pak mám triko zelený, co si vybavím.
1: Víš ty co, já mám zelenou zimní bundu.
0: A určitě máš nějaký zelený ponožky.
1: No to určitě, jenom teď jsem koupil ten pakl s těma jídlama a zelenou barvu tuši americký burgrama, no ne, ty jsou do červena. No jedny tam zelený jsou, to asi do těch detailů, než je potřeba zelených fusek líbu mít do... No, to mám hodně zelenou.
0: No okej, okay, hele, a pojďme se konečně přesunout k těm našim vejletům a kde jsme byli.
1: Pravda, my jsme vám to nastínili v minulý, už jsme si tak plánovali začátek roku, kam kdo a jak pojede. A teď už máme vlastně něco za sebou, no.
0: V podstatě skoro všechno, o čem jsme vám mluvili.
1: Dokud pojedeme nikam, takže jo. Skvělá zpráva.
0: Ne, to já doufám, že ještě určitě někam vyrazíme teda. To třeba i společně někdy. Konečně.
1: To je pravda, no alebo nastíň nám teda, kde jsi byl.
0: Hele, no tak já jsem byl v Lucerna na Music Baru na koncertu Masta Ace a Marco Polo. Musím říct, že to byl teda super koncert, kdy Masta Ace ve svých 56 letech předvedl neskutečnou show. Jako klobouk dolů, no. Na to, na tenhle věk teda musím uznat, že je to velký mazák.
1: Tak on už to má taky zažitý, viď? Vím si, že to bude...
0: Jasný, to jasný.
1: Prokoncertovaný tapek.
0: To víš, že jo, no. Atmosféra byla celá dobrá, zvuk tam nebyl špatný, jinak jako Lucerna Music Bar, i když jsem tam byl naposled před 5 lety, tak vypadá v podstatě úplně stejně, no.
1: Klasika.
0: Rád pivo, no, za 79,04. No a ty jsi byl v Rakousku, jsi zažil.
1: Já jsem tak letnický víkendy, takže jsme byli v Rakousku. No docela pěkně jsem o tom teď hovořil ve Vintage Sea, tak jestli si ještě stihnete jeden posun, určitě věřím. A kdybych vám to měl tak zhrnout, tak to tam vypadalo jako na jaře. Člověk by si řekl, když jsme se ubytovávali nebo jezdili prostě tak pokračování a podobně, ale následně jsme si tam potom našli opravdu ty zaměstnické a kopce, kde byl dole umělej a přírodní stěroma to bylo skvělý. Sluší jako na tričko a
0: ale mě hlavně zajímá, jako vy jste tam narazili na
1: Dieciho.
0: No, to je přesně ono.
1: Doufám, že vám to něco řekne. Mně konkrétně to neřeklo nic do té doby, než se s ním slupeku
0: AIB, jak se jmenuje. To můžete slyšet.
1: Ano, a všichni jsme jí v matko. No. Tak, to je přesně producent týhle pecky a je to takový 60-letý děda šedivej. Nebo šedivej, jako panky neříkám, že ne, to bych mu trošku jako křivdil. Ale viděli jsme najednou plakát, zjistili jsme, že to je dneska a že to je vlastně za 2 hodiny na jiný stopce. Takže jsme tam postupně přes kopečky dojeli, aniž bychom sundali lyže. No a tam další pivčo, nějaký panáček, zapařili jsme v lyžákách, do toho si představte 23 stupňů na slunku. Takže všichni v tričkách, mělo to hrozně skvělou atmosféru. A do toho tam, hey, baby, tak
0: jako v té atmosféře ještě, když je jako hrozný
1: vypočka. Fakt jako, strašně jsem si to po dlouhý době užil jako lyžařský výlet, kde, jak to říct, byly všechny podmínky super. Někdy člověku prší, někdo třeba sere ubytko, někdy, já nevím, je marot, tak si to neužije z téhle vrze. Ale tady mi všechny aspekty nasedaly jako zip, opravdu perfekt.
0: Paráda, paráda. No tak k dalším našim vejletům se vrátíme asi v dalším vstupu nebo v dalších vstupech a pojďme zase na hudbu.
1: Tentokrát hip-hop.
0: Yes, Mr. Green.
1: My konkrétně dneska pouštíme Mr. Greena pod každý ten podklad. Já když mám... Tak to vidíte. A takže taky vidíte zelená a tohle je vlastně pecka, kde napsal, ale má tam k tomu víte, který mu společně s písmem.
0: Tam je ta Janice vlastně tady v té skladbě.
1: A je tam Janice, já jsem jí nechtěl říkat. Přátelé, tam je ještě nějaký dost Janice, my jsme si to říkali. A já jsem to nechtěl říkat, nechci to být jako Janice, nebo
0: jo,
1: takový.
0: Určitě, jo, určitě.
1: Já jsem si z toho včera prdel z Janice, no. Pojďme si ji poslechnout, tohle je Janice na Bčku v Země kou.

0: Dneska za námi, my se tady
1: prodíráme se, já ještě musím jenom vrknit, že mi teď pustil úplně zásadní klip, který jsem musel vidět a ovlivnit.
0: Já jsem viděl během písničky, tam si sedm borci na druhou. Znáte, neznáte?
1: Já myslím, že už znám, no.
0: Napište nám určitě na naše červený tlačítko Rádia Bčka, na naše webovky a že jste si to poslechli a jak se vám to líbilo. Jsem že jsem ty písničky krásně hodilo a sedm borci na druhou. Ale asi, když vyhledáte borci na druhou, tak už to vlastně najdete, no.
1: Geniální choreografie, klipu, všechno našláplý, musím říct.
0: A to je mladí, no, raperský.
1: Ale samozřejmě, samozřejmě.
0: Když jsme tvůj koncert, probrali jsme moje Rakousko.
1: Ano, ano.
0: A ještě vlastně, co mě chci zmínit, je...
1: Tvoje cesta do Holandska.
0: Děkuji, já jsem se drbal na uchu. Že já, když jsem vlastně byl v pondělí z toho Rakouska, tak jsem šel v úterý a ve středu do práce. A člověk mě bez rána hnedka mezi středou a čtvrtkem jsme odlítali na Schiphol do Amsterdamu. A jsme domů, bylo to perfektní a na vlak do Hágu. A jsme trávili vlastně až do neděle. A v neděli jsem dělal někde o půlnoci, o půl jedný jsem byl doma, takže jsem se ještě jakoby nemohlý.
1: Ty jsi moc dlouho.
0: No, když jsem říkal, že jdu dřív, že se musím zbalit, že jakoby stávám. Nebo o půl třetí, tak to bylo takový lítací. Takže teď, no, tenhle týden taky, teď jsem měl 4 dny z práce a teď zase je ten velikonoční pátek. Takže zase jdu jenom 4 dny, velikonoční, ale už nemáme pátky, takže jdu jenom 3 dny. A pak vlastně ty čtverky, to by bylo dobrý jako bez pátku už na furt, přátelé, řekněte sami.
1: Já jako nemůžu než souhlasit, protože to bych chtěl, no.
0: To je můj životní sen, mít pátku.
1: Jo, no, dá se říct, že jo, možná.
0: Bude taková stream s hercema z Party Hard, nebo tam a on hovořil jeden z nich, že můj životní sen je dát na některový pěstí.
1: No já bych chtěl ještě zmínit teda, sorry, že do toho skáču, koncert, na kterém jsem byl tenhle týden a to byl koncert Devil Aces, tam svůj set, to teda bylo úplně nelapý, glitch hop a ghetto funk, na konci dokonce i drum and bass zahrál, takže to byl výborný setík, no a třeba se má hnedka 3 DJů, jedno G-Spiders, potom s Plum DJs a byl tam taky Crafty Cats a tyhle tři pohromadě sázeli neskutečný set, vlastně se líbí záležitosti a jako lidi to hodně bavilo, no, bylo to hodně našlápý, byl tam dokonce jeden týpek, který měl takový ty francouzský hole a po třeba půl hodině tý party tam už těma holema skákal, měl je nad hlavu, bylo to hrozně vtipný, no.
0: To zní skvěle.
1: Bylo to dobrý.
0: Takže ty jsi to, Jaro, také nakousnul koncertovýho, řekněme, směru. Já jsem odkousnul ten cestovatelský, takže pojedeme někam na koncert. Já ten už asi nedávám, ale nějaký třeba festival, nebo něco takového, ale to bude dlouhý a nic vymyšlenýho nemám upřímně.
1: No tak jako, můžeme vymyslet něco.
0: Tak to se ještě dozvíte, jestli teda bude doleta nějaká další zeměkoule.
1: Řekneme Ingrid, teď nám
0: hlavně. Když to mě ani napadlo, tu jsme ani dneska nepozdravili, takže zdravíme určitě naší krásnou spolutelku Ingrid.
1: Ahoj Ingridko.
0: Díky který vlastně celý ten pořad můžeme dělat, to je taková naše pravá ruka.
1: No když teďko jsme dlouho nikam nevyrazili vlastně ve finále, mě to napadá sice jako.
0: No ještě se tam fláká, přečítá nám ty pozdravy z červeného tlačítka, z e-mailu.
1: Ono je tak, on je drahý benzín, víš teďko, tak jestli jako není problém tady v tom.
0: Slyš, nema... jo, že mi jako hudrovala to. No je pravda, že my jako nic neproplácíme většinou, když jsme někde jako v dluhu a takhle.
1: Přece ta zdravíku asi nebyla úplně levná.
0: Je to, no, to. Nevím, jestli bych ze svýho učitelského platu zvládla. Vidíte, no, to mě ani nenapadlo.
1: No nic, pojďme zase k hudbě, dáme si teď něco trošku víc tanečního. Moloko, Time Out.

Pav ještě k tomu daddy. Je to jiný stav, když máš doma čtyři děti. Hvězdy střídají hvězdy, Eminem musím tam dát jejich kresby. A rodinný zájezdy, fotky, když poprvé lezly. Mý značkový trika, který měli prestiž někdy, někdo z těch čtyř zeblil. Když byli kdesi na houbách, tak žádný nepřinesli. Aspoň nás neotráví, co vaříme.

máte jeden druhýho a třetí čtvrtýho, rodinej klén, tátu rapera a mámu jednu z nej žen. Vaše cesty postupně povedou ven, ven, ve jménu otce vám přeju, ať vedou světlem, rozvětvenej strom, ale pořád jeden kmen.

Svět je hezkej, svět je váš, nikdo nemá právo vám ho brát, to člověk je zlej, člověk je hodnej, člověk je smutnej, člověk je zmatený, ztracenej, krutej, člověk je veselej, člověk je tupej, člověk je učitel, člověk je učeň, člověk je stavitel, ničitel, můj kmen, člověk umí pohladit, člověk je super. Rád bych vám poradil, co je v životě zlem a dobrém, budete si muset poradit, sám z toho nejsem moudrý. Přes všechny stránky mý povahy jsem se snažil být dobrej,

0: se laví.
1: Ježiš, to bylo...
2: Skladba Čtyř lístek od našeho obecného MCOG, to je taková naše standardní záležitost, většinou země kouly.
3: Vždycky jedno Prago, jeden gejsky.
2: A jeden děda Mládek.
3: A jedno
2: Ivan Mládek teda.
3: A grupa Salsiča mě ještě přijde.
2: Jo, tak ty zase možná máme vyčerpáno.
3: Byla to pecka, co napsal pro svý čtyři děti, pro to Čtyř lístek. A je to taková dětská, to mě krásně hodí do zeleného tématu.
2: No a rozhodně doporučuji i celý to album, který se jmenuje O tatínkovi, který usnul. Je to parádní zvětost.
3: Je to fakt dělo. Nemám jedině za pravdu.
2: No, takže my máme za sebou naše cesty. Zatím teda určitě ještě budeme vyrážet někam.
3: A... mě napadá závislost právě s tou zelenou, s těma postavama.
2: Pravda, nemají... Všechno
3: to komando a různý a mesh a podobně. To bylo jaký ten rok, když jsme trochu opomněli.
2: To asi ono.
3: Takže jsme třeba mohli jako posluchačům nastínit nějak tak situaci, třeba co panuje různě na bojových liních nebo různě v kasárnách.
2: No, máme vlastně dost kár, to je pravda.
3: Asi myslím, že jsme mohli společně zazpomínat na vojenskou
2: službu.
3: Službu, děkuji, já jsem se do toho hrozně zamotal, já jsem měl v hlavě docházku a nedovedl se toho slavit. Tak, to už trošku předbíhám. Pojďme se schválně mrknout, jak to vypadá na bojové líny.
4: Co to to je? Zastavit se! Co to je?
5: Kotlár.
4: Nebo kodí kotlár, co je to?
5: Kotlár.
4: Ukažte mu někdo, jak se bojí správně hlásit!
6: Poslušně hlásím, čumíte ta fančic.
4: Cože, jaký směrem?
3: No, a pomla ta s Ivančic.
2: Hroznej vejtlem.
3: Za mě
2: hlaco.
3: Ten... přesně, to jako něco ledutek, ale pak i ten jako ten to zazděl.
2: Úplně nejvíc,
3: já půraz. Já jsem s Ivančic, tak to byli černý baroni, jen tak... pro ty, co úplně to nechytli. Lobo měl docela dobrou připomínku, že jsme to mohli hrát minulý díl, jak jsme tam měli tu pecku z Kotlár Security, že by to na to jako sedlo.
2: Jo no, škoda no, tak příště.
3: Plukovník Kotlár by ne.
2: Pustíme to a mít Kotlár novou pecku nějakou.
3: Ne, nevím, jestli jsme se o tom zmínili, ale ten člověk teďkom pracuje
2: vydatně
3: na albu, přesně, ne, to má se parsky teďkom. Má ho na albu, zrovna jsem ještě kontroloval, bylo to na Facebooku, vždycky vydávají takový to víte, že, tak tam právě bylo album a zezadu to bylo napsané jako první písnička se Snoop Doggem.
2: Tak to je
3: a stál
2: slušný.
3: Prý hrozný ruksak. Ale to nebude mít přeci, ten bude mít třeba z Gypsy.cz, by se mi líbilo, nebo víš, něco takovýho.
2: Ach jo, nebo s Danem Landou.
3: To jo, Kotlár Security featuring Dan Landa, to bych si asi vytrhl mu na ruby.
2: To by byla nejvíc pecka, kámo, tve. To by myslím, to by
3: prostě. Jako Kamura styl, opravdu, to by bylo, no nic, to asi zatím jsme neměli. Přátelé, další pecka je od Green Velvet, takže slyšíte sami, že Green se nás drží. Tohle je zeleno-irskový díl.
2: Zatím to z Irska moc není, ale to vůbec nevadí. Teďko to bude zas trošku taneční.
3: Takže jaro, jdeme to tak, Green Velvet, pecka La La Land.

0: Co nám to dohrálo? Lala.
1: Landa Land.
0: Lala Landa.
1: Ne, ale to už jsme vlastně... My pokračujeme vlastně v našem zeleným dílu naší zemku, která je taky vlastně z části zelená. To je vlastně jak schobotníček. Zelená. Tak to je vlastně naše planeta. Jsme tu hlášku pro vás teda hledali a nemohli jsme ji na YouTube nějak rozumně sehnat. Jediný, co tam bylo z toho, z té trojky, jak jeli na prázdniny k babičce, ty děti, a tam to bylo úplně trapně řečený, takže jsme to vlastně vynechali, tak vám to aspoň můžu také říct.
0: No, jsem ho někdy viděl, ale...
1: Vždycky jako... na konci toho filmu bylo napsáno konec a přijel tam otazník. Ne! A můžete pokračovat, stejně jako Lucie Postrach ulice a tady ty
0: jako
1: věci.
0: Ulice.
1: Přesně, konec. Až my budeme dávat ulici. Ale co vlastně jsem měl teďko připravený jako téma, napadly mě, hele, zelený jídla.
0: Zelený jídla, jo.
1: Máš třeba nějaký zelený jídlo, který máš vyloženě rád? Nebo který tě třeba vyloženě potěší?
0: No, určitě mám rád třeba okurkovej salát, ten zbožňu.
1: Aha, to já taky, já ten měl ani nenapad, pravda.
0: Pak, co mám rád zelený, to jo. No, to vidíš to.
1: Mě napadlo pesto, že to je teď takový moderní.
0: Jo, do těstoviny,
1: hodně
0: jo,
1: lidí to jako přece jenom jdu s dobou, tak občas, když si ho vařím, tak do toho taky jdu. A druhá věc, špenát, ale prostě špenát ke kachně nebo ke králíkoj, nebo milu, mám to prostě rád, asi bych se hožičkou jako nevyžral celý kelímek, ale takhle, když si člověk to k tomu masu dá.
0: No, tak to já třeba ještě nedám dopustit jakoby na list toho salátku v tom, v hamáči.
1: No, tak to já taky, a musí být, víš, co mě baví hodně, jakoby ne hlávkovej salát. Ne, ledovej salát, ale hlávkovej ano.
0: Hlávkovej, fakt, jo.
1: To je ten, co jsme si pěstovali na zahradě, takový ten lehce nahořklej a nakyslej.
0: Tak to já to mám rád obráceně právě, no.
1: Ten ledovej víc.
0: No, tam jako jo, no.
1: Ale chápu, no. Potom mě napadá hrášková polívka.
0: Jo, tak to mám rád.
1: Za mě legendární věc a miluju jí, a to se možná bude otáčet na židli zůru nohama. Z pitlíku, ty mám rád takovou tu rodinnou pitlíkovku.
0: Takže jíš z pitlíku.
1: To pitlíku 3 porce a já si k tomu udělám za A jakoby základ na cibulce špek, pak to jakoby zaliju touhle polívkou, do toho si udělám vedle kretenky na sádle z chleba a pak ještě, když je to hotový, tak mražený hrášek a mražený hrášek a vejce do toho jakoby vmíchám. A člověk si řekne, že jako je to jak čínská polivka, polotovár, ale jako hráchová polivka, love that.
0: Promiň, přestal jsem poslouchat od kretének.
1: A třeba co vyloženě nesnášíme brokolice, jako to...
0: Hele, tak na tu jsem si dlouho zvykal, ale musím říct, že jí mám teďko jako rád, no.
1: To jako pro mě brokolice...
0: Prokousával. Já třeba jako ten špenát nemusím úplně do dneška. Samozřejmě mi to zkazila tady ta šlíně,
1: no, kde prostě, špenát,
0: no,
1: špenát,
0: no, půl, ještě, ale zkoušel jsem i ten listovej, že to není ten polotovar, nebo jak se tomu říká, ten protlak. A to mi taky moc nejede, no, takže prostě který vydával.
1: Ale jsou to takové jako mražené kostky v pitlíku, by se to dalo říct, jako špenát ledový kostky. A to se pak na másle rozhází do rendlíku a... Jako vystačím si, není to úplně jako nic extra, ale je to prostě dobrý, no. Ale opravdu brokolicou to musel vymýšlet dement, jako to je věc, kterou prostě úplně strašně smrdí. Brokolice, to je to právě
0: tak mi ten květa voní úplně.
1: A ten
0: právě ten miluju, jako. A on i ten obal, i ta obalovaná brokolice, jako není zlá, když se udělá jako správně, no. Je to asi trošku
1: no, složitější, no. No ne, nabíhá mi husí kůže, jako.
0: Chápu, no, každý máme rád něco jiného.
1: No a vzpomínám ještě na mládí, když jsem přišel ze školky a naše mama se nás ptala, co jsme měli jako k svačině nebo k jídlu. A tam měla normálně strach, že nám tam dávají nějaký plesnivý chleba a víš, co to bylo?
0: Co to byl? Chleba po prázdninách.
1: Tak chtělo cvikem, viď. Ne, byl to mé chleba ze špenátovou tango. Mě to v té době chutnalo a nedovedl jsem to vyjádřit. A byl to zelený chleba, no. Tak se tam ptala samozřejmě těch vychovatelek a došli jsme k tomu, že to je prostě chleba se špenátovkou.
0: No, tak dobrý.
1: Jestli vy máte nějaký zelený jídlo, samozřejmě nám pište.
0: Turista z festivalu.
1: To si pište. Je to, no, ale tam budete plesnivýho jídla, no. To zase super, nemusíme zacházet také do toho.
0: Tady nevím, jestli v tom chatu jde, čověče. Tam půf.
1: No a poslední věc, co mě k jídlu napadá, že černé olivy jsou ten samý keř jako černé olivy, jenom jsou dřív sebraný. Takže můžeme zpátky k muzice.
0: Věděli jste, že? Jako vážně.
1: What? Shit! Tak to jenom byste nevěděli, kocorce, jsem to musel jako zmínit.
0: Dobře, to jo.
1: Takže to byla jídelní část. My si teď během písničky jdeme písmenko a zkusíme vám na něj udělat nějaký takový jedno písmenek.
0: Písmeno jsme to musel říkali.
1: Písmeno, no. Tak vám na to zkusíme udělat nějakou takovou krátkou...
0: No, příběh.
1: Příběh. Další pece, Redman, Method Man, Cypress Hill, War, Kid, tak pome.

0: konečně co si dám, řekneš mi to, že tě budu... Podívej!
1: A měli nový barvičky.
0: Cože, jakýže barvičky?
1: Ty to si namalujeme ve škole, ty jedovatí.
0: Ježiši Maria, to jiná se otrávit všechny. Šmaria, pano, za co mě trestáš? Kolik jsem toho dal?
1: Jenom zelenou a modrou.
0: Člověk se s tím pitá, kouká by mě do toho a on je bude likvidovat barvičkáma, jedněma, zelenejma. Počkej, až táta vystřízlivý, ten tich nám dá. Chudáci malí.
2: Učkej na tátu, ten tích nandá.
3: Učkej, až táta vystřízlivý. Jo, takže zelený barvičky, vidíte sami, že někdy jsou i na štíru, že nejenom nám.
2: Ne, zelený barvičky pro králíčky.
3: No a my jsme si teda během písničky připravili takovou malou etídu na písmeno Z. Přece jenom dneska jsme úplně nelosovali, protože se nám to hodilo do toho zeleninového koutku. Tak, Lobo, máš tam něco připravené, ti koukám přes rameno, máš tam takový textíček.
2: Něco tady mám, no, vymyslel jsem nějakou totální blbost, tak uvidíme, co z toho vzniklo.
3: Já dám taky hroznou šumpu, tak pojďme na to.
2: Tak, pojďme do toho. Zelený záložník z bojovky Znojmo zlomil záda záchranáři za zákrok začátečníka Zemana. Zmasakrovaný Zeman zatleskal, zakřičel zelená. Zástupce značky Zirkel za... Tyvo, co to kurva je? Záchvatem zakončil zápas.
3: To je dobrý, tyvo. Pěkně fotbalovo zelený.
2: Tak, no, trošku fotbalově, přesně.
3: Tak to, přátelé, zívám léko, zase zelí. Strucu z průzeně zapijím zármutek zelenou. Zatracená zelenina zhatila zákusek. Z nenadání zapálím zelný zámotek. Zhulenej zežeru zelné zásoby.
2: Dobrý, ty se aspoň tak nezaškobrt jako já, tyjo.
3: Jo, takže to jsme měli dnešní první komisi, že by bylo, že takhle jsme se tak jako pochechtli. Můžeme pokročit v nějaký další muzice, už trošku volizujeme půl a to znamená, že musíme kopnout do kočáru a přidat.
2: No, tak my teď zavítáme, asi to vypadá do toho Irska koče, dám si Cranberries.
3: Just my imagination, tak pojďme na to.

0: je to všechno v pořádku, co?
1: Všecko ready, můžeme stát.
0: Dobře, tak milí posluchači, my jsme teď vybírali téma, který se v našem dnešním zeleným dílu pořadu Země koule a napadlo nás, že bychom mohli zavítat do lesa za zvířátkama.
1: Takzvaně nějaký přátelé zeleného údolí jsme si tak pohovořili.
0: Přesně tak, chcem slyšet výkřik sojky.
1: Dohráli nám Želvy Ninja, to je taky takový zajímavý, ten úplně není lesní jako téma, ale znělku mají strašně skvělou, takže jsme si neodpustili vám ji tam zahrát.
0: Hlavně jsou zelený, že?
1: A teď už k tomu lesu. Kempuješ rád, nebo čundruješ rád, to ne, takhle?
0: Jo, určitě přebejvání v přírodě.
2: Já taky.
0: Ne, že bych teda jako byl jako ten klasický čundrista, který vyraží právě nějaký výlety na víc dnů někam to, no, ale jako jedno čas klidně zakempím někde.
1: Vždycky vemeš usárnu a jede se.
0: No, jedno čas klidně zakempím někde.
1: Vždycky vemeš usárnu a jede se.
0: No, ne, je fakt, že teďko v posledních letech už to není takový

0: To je stana.
1: Já mám ta houpací síť, takovou tu, co vypadá jako síťovka.
0: Jo, tak to je boží.
1: No. Vždycky se jako rád takhle někde vycuknu, no. A teďka no, vymýšleli to téma. Mám strašně oblíbený jídlo na tyhle čundry, takový ten zapečený brambor v popelu, lomeno v alobalu. A vždycky ho vystylu různým špekem, cibulí, paprikou, nějaký sejra, takovýhle věci. Zvolí do popela. A teď už vlastně pomalu dorážíme díl, takže si to půjdu dělat. Mám na to takovej laskominu.
0: To já vždycky zbožňoval klasický špekáček na ohni, to je paráda.
1: No, tak to já taky, ale musí být na ohni, jako to není tak dobré.
0: To je jasný, právě, no, na tom ohni to má ten správný feeling.
1: No a pak úplně nejvíc takový ty malý klobásky, takový ty bavorský, ty krátký světlý, nevím, jak bych to nazval pro
0: dávky. Jo, spíš jako grilovací za mě, než jako mě to čundrovací.
1: Lobo první věc, kterou já vždy dělám, jakoby to, na co mám chuť celou zimu, oni to v Lidlu prodávají jenom jako o sezóně.
0: Je to tak, no, na tu grilovačku určitě. Jako.
1: No, tak, takže uvidíme, no, nějaký takovýhle výkřik, sojky. A my jsme si k tomu vlastně připravili i tematickou muziku, teď jsem to odradil.
0: No a je to dvojice, taková netradiční, ale jsou takový podobný jako my dva.
1: Já jsem Suchoš. Richard Genzer a Michal Suchánek, přátelé. Jsme přátelé Zeleného údolí, je to právě parodie na znělku z toho seriálu. Oni určitě vzpomínají. A pojďme si asi pustit, nemá cenu se brodit kolem horké kaše.
0: Jdem na ní.

stříbrnou vodu řek a zázrak jménem les. Zví křiku sojky, poznáš.

0: se něco stát.
1: Pavlíku, musíme být potichu, abychom slyšeli všechny ptačí obyvatele tohoto lesa.
0: Oho, je, hrdu, co to je?
1: To je káně, Pavlíku.
0: Káně, to je rychlý.
1: To je dudek, Pavlíku.
0: Ten je hezký.
1: Pojď, nevyplaž ho. Tohle by byl Pavlíku.
0: Já to znám, ale teď mi to vypadlo, to je...
1: To je datel. Podívej.
0: Ajo, datel. A jak datuje?
2: No, Cvrnda, já koukám, že jsme skoro na konci dnešního dílu.
3: Kolik? Jeden, dva vstupy, tři?
2: No, něco takovýho.
3: Tak uvidíme jenom tak, když už také finišujeme a vzhledem k tomu, že to zelený téma se dá vyčerpat docela na všechny, když jsme třeba zkusili nějaký anekdoty, co se toho týčou.
2: Něco na odlehčení, já souhlasím, jsem pak.
3: No právě, že moc ne, nebo mám jednu, ale moc se mi nezelená, tak jestli máš ty, tak začni spíš ty.
2: Hele, jako já něco mám, ale bojím se trošku, jestli to není přes čáru, ale zkusíme to.
3: Tak ta, co mě napadá, je přes všechny čáry, takže asi to, pojďme do tmy.
2: Dobře, tak to vygradujeme ještě. Takže je rodina zelených a narodím malý Toníček zelený. A narodí se bez ručiček a bez nožiček, jenom hlava. No a jsou Vánoce, viď, tak Toníček dostane dárek, tak se přikutálí tomu stromečku, rozkouše ten balící papír, viď, krabici, kouká a říká, zase čepice.
3: K tomu se ponožky moc nehodějí. Jako Cvrkoslav zelený jsem brát, že mám, že nejsem digitální, víš, jako bez ručiček.
2: Jo, jo.
3: No já tam mám, tyhle, ono to vlastně není úplně jako zelený vtip, no, ale slyšel jsem ho dneska na Facebooku, jak se mi to docela líbilo. Tam se ptali pána, jak ten píše nějaký vtipy, jako ať jim řekne nějaký nejhorší, co zatím napsal. Ne? Pánové mám, že by bylo skvělý z humanitární to, kdyby v Africe bylo víc fabrik, který vyrábějí takový ty sítě proti hmyzu, ne? My se ptali jako proč. A pěno, že by prý umíralo míň komunáři.
2: Lidi na maláry, ne, to je jako ty jo, to...
3: Jako není to, to zelený, přísný, ale přišlo mi to hrozně skvělý, tak jsem si ho jako zapamatoval, no. A když vlastně nemám co, já jsem přešel nějakýma těma mysliveckýma, nebo tak jako běží zajíc po lese, tyva, ale ono to je všecko na jedno prdo. Že jsem tam poslal něco míň zelenýho.
2: To já teda taky zmíním, kde jsem čerpal ten vtip, který vyprávěl jeden z členů kapely Tap Tap. To jsou takový ty postižený prostě lidi, kteří mají šláplou kapelu a takhle vyšvihnul na nějaký předávání cen a totálně mě rozsekal tím.
3: Já nevím, jestli jsi to slyšel, Tap Tap se teď budou přejmenovávat, prý se budou jmenovat do System of the Down. Já nevím, jestli se to kodátele, ale právě to už trošku předbíhám. Pojďme si dát písničku, my se s vámi rozloučíme, tohle byla taková
2: Odlečili jsme to dost a v repertoáru máme dál Ala Greena, což je jeden ze skvělých amerických soulových zpěváků a upravená věc od Disclosure do houseový verze skladba Feel Like I Do.
3: Tak pojďme na to, tohle je předposlední vstup a my se vás rozloučíme.

0: My jsme pomalunku, polehunku dorazili ke konci dnešního dílu, takzvaně čas se nachýlil.
1: Bylo to za sport.
0: Asi jsme k tomu úplně tolik nekalili, nebo tak, ale musím říct, že lusk, lusk a na první dobrou jsme většinu vstupu nahráli, což se nám obvykle nestává.
1: No je to už ve finále asi třetí díl, kdy tolik nepopíme.
0: No, že vidíte, jdeme do sebe, ale vlastně to, co jsme dneska hovořili v tom dílu, úplně tomu nesvědčí, no. Probrali jsme pěkný témata a vypadáme z toho jako pěkný vývrhelové.
1: Jo, ale za mě to bylo dobrý, tyjo, fajn díl.
0: Já jsem si tak užil, sice jsme dneska necestovali někam jako za destinací nebo za nějakým místem, cestovali jsme za barvou.
1: To Irsko jsme nakonec vynechali, no to.
0: Byli tam Cranberries, neříkej.
1: Jo, ale nebyli jsme tam, víš jak.
0: No, fyzicky ne, tak třeba na přes rok, přátelé, třeba si příští rok, pokud Bůh dá, můžeme zpříjemnit den svatého Patrika právě cestou do Irska.
1: A vy můžete čekat reportáž přímo z místa konání.
0: Tak už tam budeme repovat, jo.
1: Jo, přesně tak.
0: Tak to je přesně ta reportáž z Rádia B.
1: <Yeah.
0: jo. laughs> To jsou
1: ne, asi.
0: MC7 borci na druhou. To jsme přesně my dva. No a asi já nezbývá, než už to prostě odtleskat, klapka, klapla.
1: Jo, díky, že jste poslouchali až sem a my se slyšíme v dalším díle pořadu Země koule. Kam to bude, to vám neřekneme.
0: A kdy to bude, to vám taky neřekneme. Za mě taky velký díky. Tohle byl Cvrkoslav Zelený, DJ Lobo.
1: No a pořad Země koule na Rádiu Bčko.
0: Tentokrát v zeleném směru a zeleném svetru.
1: A zeleném údolí.
0: Takže už poslední písnička, jmenuje se Fuck You.
1: A mají na svědomí CeeLo Green, což je takovej malý človíček.
0: Tedy opět zelená. No a jestli stihneme, tak je tam zmixovaný Green Day od Meta Weaselbastera, naše oblíbence.
1: Je to tak. Mějte se fajn a zase příště.
0: Čego, čego a hele zdar.
1: Čau.

0: Krásný zelený čtvrtek, vážení přátelé, vítejte u dalšího pokračování pořadu Zeměkoule.
1: Krásný zelený čtvrtek, i když je třeba pondělí anebo neděle.
0: Anebo třeba neděle. Ale my jsme si dneska zvolili takovou netradiční zelenou cestu a spojili jsme zelený čtvrtek a den svatého Patrika.
1: Den svatého Patrika, který se oslavuje v Irsku.
0: No a zelený čtvrtek oslavíme tak nějak tradičně cestovatelsky. Uvidíte sami, co jsme si pro vás připravili. Tradičně pro vás dneska za mikrofonem sedí DJ Lobo, zdar Lobič.
1: Čau Cvrndo.
0: A Cvrkoslav Zelený, takže doufám, že bude se legrace jako vždycky. Měli jsme trošku větší pauzu, ale to už jsme my, no hold.
1: Jo, jako chtěli jsme to stihnout trošku dřív, chtěli jsme dát díl o svatým Patrikovi, ale nakonec to vyšlo takhle, že dáme i velikonoční tématiku k tomu.
0: Zelená jako zelená, víte sami, takže jsme pro vás připravili lehce irské muziky, lehce muziky se zelenou tématikou, to zní trošku divně, ale no, uvidíte sami.
1: Nebo něco, co má zkrátka zelenou v názvu třeba.
0: No a tak jako jsme začínali, tak přesně tam byl Maska, The Mask a Rákosníček, oba dva zástupci zeleňáků.
1: No dneska to bude díl z mechu a kapradí vlastně.
0: A to nikomu nevadí. Přátelé, já myslím, že můžeme pomaloučku, polehoučku odstartovat.
1: Taky si myslím, pojďme na to.
0: Tak startujeme, Zeměkoule na Bčku, tentokrát zelená.
1: Yes! Hello.

0: Tak ještě jednou krásné odpoledne, posloucháte Zeměkouli na Rádiu Bčko s Cvrndou a Lobem.
1: Tož vitajte.
0: Dneska to je díl o zelený barvě.
1: Zároveň tak trošku ty Velikonoce, jak jsme nastínili, a ten den svatého Patrika. Lobo, jak ty se stavíš k těmhle dvou věcem? Začneme asi tím dnem svatého Patrika.
0: No tak svatého Patrika, to jde trošku mimo mě, samozřejmě vím tak nějak zhruba o co jde, ale tenhle svátek zkrátka u nás neslavíme, že to je irský svátek. A my jsme měli v plánu se do toho Jirska podívat, tak snad to dneska klapne.
1: To určitě, dali bychom tam nějakou cestu. Pro mě je to takový, já nevím, svátek posledních let, třeba posledních 5-10 let to vnímám, že něco takového existuje, dřív jsem o tom vůbec nevěděl.
0: No ono, těch posledních 5 let totiž se to víc objevuje takhle u nás různě v těch barech, že už...
1: V reklamě na tu Lamorku.
0: No třeba, točí zelený pivo ne na zelený čtvrtek, ale i na svatý Patrik.
1: Ale jinak to mám tady, jak se tak říká.
0: Asi tak, no a zelený čtvrtek velikonoční, no tak Velikonoce už slavíme, že jo. Skorvačka, když jako už nechodím, dám přiznat.
1: Já jsem v loni v Koberovech u babičky a šel jsem jako s vesnickýma a říkal jsem už dopředu, že nepůjdu.
0: Jsi dopad asi, co?
1: Jsi, to bylo třeba jen 30-40 kořalek dopoledne, jako před obědem. A někde dvě, někde tamto, tajto, tak jako do dopoledne jsem zvracel třikrát a pak se mi vysmála babička, když jsem kouřil na besíce před domem cího. Ty jsi se zrichtoval, no a zapal jsem do peří.
0: No, taky jsem zpátky do noc, ještě z mládí, byla to velká divočina, no.
1: Letos jedu, ale řekl jsem už jako dopředu, že ať mě hlavně netahej z postele, ale stejně vidím, jak tam v pondělí přiběhnou dva synovci s pomláskama. Štěpáne, Štěpáne, jdeme, jdeme.
0: Já jsem si skoro jistý, že to tak dopadne.
1: Taky a samozřejmě v tom nenechám. No a pak mám ještě skvělou vzpomínku, teda, že jsme si notli oba. Zelený čtvrtek jsme mívali na Gimplu ještě.
0: Fakt?
1: S kámošem Tomášem. Jsme měli společný hudebky, on byl sáčka, já jsem byl sáčku. A jak jsme tak jako měli divočejší střední mládí, středoškolský mládí, tak jsme vždycky chodili huli, třeba ve čtvrtek před velkou přestávkou, říkali jsme tomu zelený čtvrtek. Třeba půl roku jsme to táhli, no a pak jsme zpívali nebo koukali na muzikály v rámci té dvouhodinovky.
0: Tak to je taková ta hodina, kde se dá přežít tady v tom, viď?
1: Je to tak, jo, jako nějaký tělocvik.
2: Sedm hodin večer na rádiu B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Je 9 hodin večer na Rádiu B.
1: Rádio B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Sebestře. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Makoto Shimizu, obecně známý jako DJ Makoto, je japonským drumbassovým DJem a producentem žijícím v Tokiu. Vystudoval zvukové inženýrství a již v raném věku se rozhodl být profesionálním muzikantem. Jak sám říká, nejvíce ho ovlivnili na konci 90. let legendární dvojka LTJ Buckem a MC Conrad. Drum and bass Makota uchvátil natolik, že koncem 90. let začíná skládat první tracky a hned v roce 1999 na něj narazil LTJ Buckem a vydává mu první skladbu na labelu Good Looking Records. Od té doby Makoto vytvořil, troufám si říct, jeho naprosto charakteristický zvuk soul a funky drum and bassu. Máte-li rádi melodičtější drum and bass, dneska si určitě přijdete na své. A jako poslední informaci pro vás mám tip na jeho poslední album s názvem Motion of Change. To si určitě dejte. Co skladba, to pecka. Tak jo, nebudu vás rušit od poslechu a pojďme na tohoto japonského sympatiáka. Makoto na Rádiu B právě startuje.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Second time you shot.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.